0: Fátima. Děkuji, Lia. Drahý Terry, vy jste taky děkuji, Lia. Děkuji, Lia. Ne, já jsem úplně taky jak se. Já jsem úplně taky jak se kytara.
1: Hoppa playback, hoppa playback, hoppa on mestari kuva, jolta on oppinut kuvasta paljon, se oli hoppa playback, nyt tulee live back, melkein live back, future back, kuvat, musa ja sanat tulee vielä back.